0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: největší hity 90. let.
1: Oh yeah.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 13. srpna.
0: Dnes je Mezinárodní den leváku. 13. srpna 1899 se v Londýně narodil Alfred Hitchcock, britský filmový scénárista a režisér. Bez něho by nebylo například legendární Psycho. V roce 1926 přišel na svět kubánský vůdce Fidel Castro. Ročník 1946 je český zpěvák, skladatel a

Narozeniny má dnes také fotbalista, bývalý anglický reprezentant Alan Shearer. Ten vždy od roku 1970 v dnešní sestavě je nejmladší zpěvačka Lee Ann Rimes. Ta spatřila světlo světa v roce 1980.

0: Čechy, který rozdělil podané do 11 tříd podle majetku. Zároveň bylo rozhodnuto, že se v zimě bude makat 8 hodin a v létě 12, včetně přestávky. Roku 1965 vydali Beatles single Hell. 13.8.1907 se ulicemi New Yorku projel první známý žlutý taxík. Tento den roku 1961 začala stavba berlínské zdi. O 10 let později vydali Paul a Linda McCartney single Backseat of My Car. Roku 1991 zemřel Jack Ryan, jeden z těch, kteří dali světu panenku Barbie. O 14 let později, 13. srpna, byly v Aténách zahájeny 28. olympijské hry.
1: The country that gave birth to athleticism welcomes you and wishes you great success.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Relax

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: 6 hodin máme přesně teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes stručně a jasně. Dnes bude slunečný den, jasno, 29 stupňů Celsia. A naše dnešní ráno bude

97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny.

0: Robbie Williams může mít teďka štětavku, myslíme na ní, hrajeme jeho písničku Freedom na rádiu Relax ve čtvrtek 13. srpna. Zítra budeme mít hosta. Jestli tak poznáte tenhle ten zvuk. Přesně tak, je to traktor. Zítra k nám na traktoru přijede z Lounska kamarád náš Pavel Veselovský, který s traktorem objel celou Českou republiku. S traktorem, kterému je hodně let, stařičký traktůrek. Kolik, to se dozvíte zítra ráno, těším se na to. Naším hostem bude Pavel Veselovský, který s traktorem objel celou Českou republiku.
1: FM 94,8 FM.

0: srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na koncert Petra Rychlého a kapely Speedy Band. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

13. srpna, letní písnička na rádiu Relax, Oceana in the Summer. Máme léto, ale včera přituhovalo. Včera bylo ráno kolem 6 stupňů Celsia a na některých místech už bylo minus. Uvidíme, jak to vypadá dnes po ránu, protože já naměřil ještě o stupínek míň, 5 stupňů Celsia cestou do práce. A to odpoledne má být 29, takže ten denní teplotní rozdíl je docela velký. Teď máme pro vás zlatou písničku, pokud máte rádi zlato, tak Laura Pergolizzi bude zpívat speciálně pro vás, LP Golden. No a pak se podíváme na předpověď počasí pro dnešní den.

0: 6 hodin 28 a půl minuty.
1: Relax Radio.
0: Čtvrtek 13. srpna bude jasno slunečný den, nejvyšší odpolední teplota 29 stupňů Celsia. Bohužel pro zahrádkáře předpokládané množství srážek 0 mm. Pojďme k muzice. BB Rexha a Fatals, zajímavé spojení, a za chvilku si připomeneme, kdy vlastně začíná letošní školní rok. A už se to blíží.
1: Ráno na relaxu.
2: Ráno na relaxu.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Vyrazili jste z Prahy na D1 ve směru na Brno a blížíte se k 35. kilometru, tak určitě zvolněte, protože tam probíhá vyšetřování nehody, ke které došlo zhruba před půl hodince. Teď je neprůjezdný odstavný pruh, protože nákladní auto narazilo do svodidel na 35. kilometru D1 ve směru do Brna.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Pojďte do toho s náma. Pojďte s náma na slánský Open Air Festival Valník 21. a 22. srpna v letním kině ve Slaném. Tento týden soutěžíme každé ráno o dvě vstupenky. 100 zvířat, Ivan Mládek, Totální nasazení, Zakázaný ovoce a spousta dalších kapel bude na Valníku a vy tam můžete být taky. V příští hodině bude soutěž.

0: Dnešní svítání máme za sebou a vlastně svítání ještě bude. Sunrise Avenue je skupina, kterou uslyšíte právě teď. Včera jsme měli smívání až úplně zatmění, nebo téměř. Lovy bez zbraní zatmění máme Měsíc, slunce i kostel na Facebooku Relax Radio. Tak se pochlubte, co jste ulovili včera vy, co jste vyfotili na našem Facebooku.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Těsně před 7 hodinou raní máme upozornění z D5. Pokud přijíždíte do Prahy, zvolněte na D5 zhruba kilometr před Prahou ve směru do Prahy. Se srazila dvě osobní auta.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin 1 minuta.
1: Relax Radio.
2: Počasí. Časí.
0: 13. srpnový den bude slunečný, bude jasno a odpolední maxima 29 stupňů Celsia. Následující dny se má ještě oteplovat a v této hodině uslyšíte

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Aktuálně čerstvě máme nahlášenou dopravní nehodu z Prahy z ulice Karlovarská, to je u Bílé hory, kde se srazila 3 osobní auta. Nehoda 2 osobních aut je na příjezdu na D5 kilometr před Prahou.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Sobotní noc, Squeezer 90. léta. Sobotní noc můžete protancovat společně s námi v klubu Rádia Relax. Start o prázdninách v 21 hodin.
1: Relax Radio.
2: Kladno. 92,3 FM.
1: 92,3 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka nám hlásí potíže na D6C. Pokud se blížíte k 6. kilometru, zvolněte 6 kilometrů před Prahou u Jenče. Je odstavené osobní auto a u toho zasahují právě teď hasiči.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Všechno, co potřebuje.

0: Dílos vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes nás čeká slunečný, krásný, jasný den, odpolední maximum 29 stupňů Celsia.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Tak si to nepokažme dopravní nehodou. Jednu máme nahlášenou teď u Očihova mezi Blšany a Očihovem. Osobní auto srazilo divočáka.
1: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Ještě než se podíváme do kalendária k 13. srpnu a předtím, než uslyšíte Luci zpívat tu nádhernou písničku Rouháš se Bohům, tak já se taky dívám do historického kalendáře 13. srpna do roku 1775, kdy v tento den vydala Marie Terezie zajímavý nový robotní patent o práci, ve kterém stanovila v tom roce 1775 maximální délku roboty na 3 dny v týdnu. To by se mi líbilo. Pracovat jenom 3 dny v týdnu.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 13. srpna.
1: Dnes je Mezinárodní den leváků. 13. srpna 1899 se v Londýně narodil Alfred Hitchcock, britský filmový scénárista a režisér. Bez něho by nebylo například legendární Psycho. V roce 1926 přišel na svět kubánský vůdce Fidel Castro. Ročník 1946 je český zpěvák, skladatel

Narozeniny má dnes také fotbalista, bývalý anglický reprezentant Alan Shearer. Ten vždy od roku 1970 z dnešní sestavy je nejmladší zpěvačka Lee Ann Rimes. Ta spatřila světlo světa v roce 1982.

0: vlajky, který rozdělil podané do 11 tříd podle majetku. Zároveň bylo rozhodnuto, že se v zimě bude makat 8 hodin a v létě 12, včetně přestávky. Roku 1965 vydali Beatles single Hell. 13.8.1907 se ulicemi New Yorku projel první známý žlutý taxík. Tento den roku 1961 začala stavba berlínské zdi. O 10 let později vydali Paul a Linda McCartney single Backseat of My Car. Roku 1991 zemřel Jack Ryan, jeden z těch, kteří dali světu panenku Barbie. O 14 let později, 13. srpna, byly v Aténách zahájeny 28. olympijské hry. The country that gave birth to athleticism welcomes you and wishes you great success. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax.
0: Relax Radio.

0: Na Valník do Slaného můžete jít jet se přepravit s rádiem Relax. Slánský Open Air Festival Valník se koná 21. a 22. srpna v letním kině ve Slaném. Bude tam spousta kapel, budete tam i vy, pokud se vyhrajete dvě vstupenky na rádiu Relax. No a když už je řeč o Valníku, Valník ten patří za traktor. O traktoru si budeme povídat zítra s naším hostem, který přijede zítra ráno na traktoru s traktorem 70-letým, objel celou Českou republiku. Ale nám stačí dnes ten Valník, a to je dopravní prostředek. A já se ptám, jakým dopravním prostředkem se nejčastěji a nejraději denně přepravujete? Pište odpovědi na číslo 606 736 736 a přijeďte si takhle na Valník.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

Relax Radio. Dopravní servis. Jižní spojka, Pražský okruh, tam si všude postojíte, ale v tuto chvíli nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu, i když na D5 ve směru na Prahu, a to je dopravní nehoda, která se stala před 7 hodinou, stále ještě blokuje dopravu na Prahu, srážka 2 osobních aut, tak s tím počítejte na příjezdu po D5 do Prahy.

0: AA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin a 1 minuta právě teď.
1: Kladenské školy mají v hodinách tělocviku trenéry a počet případů zneužívání sanitky roste. Krásné slunečné ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Trenéři na prvním stupni kladenských základních škol působí už 5 let. Z projektu, který začínal u prvňáků a druháků, se postupně stal systém pro celý první stupeň. Připojili se navíc i základky ve Vinařicích a Velké Dobré. Trenéři v hodinách tělocviku tak každoročně vedou k pestrému pohybu přes 3600 dětí. Hořovice mají nový pump track. Uměle vytvořený okruh pro adrenalinovou jízdu na kole vznikl na sídlišti Višňovka. Má 2 okruhy, menší pro začínající jezdce a větší pro zkušenější cyklisty. V okolí brzy přibudou i lavičky a odpadkové koše. Tisíce lidí včera v Česku pozorovali částečné zatmění slunce. Měsíc ji začal zakrývat krátce po 7:45 večer. Maximální fáze nastala o necelou hodinu později. Na západě a jihu Čech měsíc zakryl víc než 85% slunce. Na východě republiky ale zapadlo dříve, než zatmění dosáhlo svého maxima. Další podobný úkaz nastane v roce 2075. Češi čím dál častěji zneužívají sanitku, volají ji kvůli odstranění klíštěte, dlouhotrvající bolesti zad nebo běžnému kašli. Počet výjezdů záchranářů proto za posledních 15 let stoupl o 50%. Často si prý připadají jako taxislužba zdarma přímo do nemocnice. Objevily se proto i návrhy na spoplatnění záchranky, zatím z nich ale sešlo.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kralup postoupili do 5. ligy, hrají tak nejvyšší středočeskou soutěž. Úvodní zápas se jim navíc vydařil. Tuchoměřice porazili 2-0. Brankář Petr Výšek.
3: Užil jsem si to bezvadně, nula je vždycky dobrá vzadu. My jsme měli přípravu, kdy jsme dostávali góly a řekli jsme si, že budeme dělat něco jinak. Dělali jsme to, kluci to odmakali. Týmový výkon a ukázali jsme, že umíme hrát fotbal po té velké obměně hráčského kádru, která přišla a musela přijít s tou vyšší soutěží.
1: V sobotu Kralupy hrají v Poříčí nad Sázavou.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude úplně jasno, na obloze po celý den neuvidíme ani mráček. Teploty opět vysoké, vystoupají na 26 až 29 stupňů, na horách kolem 23. Modrá obloha nás čeká i zítra, kdy se dostaneme až na 32 stupňů Celsia.
0: A my si dáme Marka Strace.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Karlovarce u Jenče je odstavené auto a na D6, pokud jedete směrem na Prahu, počítejte se zdržením 15 až 20 minut, protože tam vytvořila dlouhá kolona. To auto je v pravém pruhu, jede se levým pruhem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 8 hodin 15 minut, já zdravím posluchače řidiče Míru. Míro, ahoj, hezký den.
1: Ahoj.
0: Jak ti to dneska jezdilo?
1: Oh, dneska dobej.
0: Od kolika hodin?
1: V noci. Cože?
0: Od kolika hodin jsi jezdil?
1: Od půlnoci.
0: Od půlnoci? Co jsi rozvážel?
1: Pečivo, rohlíky, houský chleba.
0: Už od půlnoci?
1: No jasný.
0: Počkej, není to potom...
1: Naložím a jedu.
0: Není to potom ráno tvrdý, když to vezeš už od půlnoci?
1: Páni, ne.
0: Takže tvůj dopravní prostředek, na který jsem se ptal, vyměním za dvě vstupenky na válník, jezdíš čím?
1: Dodávkou.
0: Nejčastěji dodávkou.
1: Tak.
0: A na válníku už jsi někdy byl? Ve Slaném?
1: Nebyl.
0: Tak to bude premiéra. 21. a 22. srpna v letním kině ve Slaném se koná Open Air Festival Válník. Já ti blahopřeju, ty jdeš asi pravděpodobně spát teďka.
1: No, asi tak, no.
0: Takže vydrž na telefonu, řekneme si, jak si převezmeš vstupenky. Kdo nevyhrá dneska, vyhraje zítra a ty se měj hezky. Ahoj.
1: Dobrý, dík, čau.
2: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Zpěta lépe. Žijte.

Baker Street, ulice Pekařská, návrat v čase. Pekaře jsme vlastně pozdravili, před chvilkou vyhrál Míra, který rozváží pečivo. No a teď se pojďme podívat na Facebook Rádia Relax, kde máme dotaz, proč jezdíme často na dovolenou nebo na prázdniny na stejná místa, nebo spíš na tu dovolenou, že si vybíráme často stejné místo, kde už jsme byli jednou, dvakrát, třikrát. Pavel napsal, tak většinou to bývá tím, že se nám tam líbí, líbilo a bude líbit. Třeba rozhoduje taky cena, obsluha, dostupnost a třeba tam lépe svítí sluníčko, je tam pěkné koupání. Jak to máte vy, jestli taky často jezdíte nebo rádi na stejná místa a z jakého důvodu, napište na Facebook Relax Radio.

0: občas. Pick up
1: the phone. Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

No a víkendu zase třicítky. Koukáme do minulosti 13. srpna v roce 2003, což je nějakých 23 let zpátky. Bylo v tento den téměř 37 stupňů, 36,8 stupně Celsia. Zítra má být ještě tepleji než dnes, ale zítra budeme mít příjemné ranní vstávání. Já se budu těšit, protože to bude na traktoru. Zítra přijede náš host, budeme mít hosta a to je kluk, chlapík, který objel traktorem, kterému už je 70 let, tomu traktoru, celou Českou republiku.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Karlovarka D6 u Jenče už se rozjela, ta kolona, která tam byla, už zmizela. Co přetrvává ještě šetření dopravní nehody v Praze, v ulici Karlovarská, to je u Bílé hory, kde se dnes po 7. hodině srazila 3 osobní auta.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na koncert Petra Rychlého a kapely Speedy Band. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: 8 hodin 59 minut.
1: Nad Kladenskem přestanou létat letadla a chmele bude méně. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Kladensku se oddechne od letadel, výluka na hlavní dráze pražského letiště skončí zítra. Trvala více než 4 měsíce, práce na modernizaci technologií musely probíhat ve velké části hlavní sezony. Vedlejší dráha totiž není uspůsobena na lety a přistání za snížené viditelnosti, například při mlze. Beroun má novou dobíjecí stanici na sdílná elektrokola, je naproti kempu na Hrázi. Elektrokola se tu kromě dobití dají i zapůjčit, stačí k tomu mobilní aplikace Nextbike. Ta zároveň zobrazuje i aktuální polohu kol i všech stanovišť. Bývalý kralupský pivovar se po přestavbě na městské kulturní centrum umístil v 25 nejlepších stavbách republiky.
3: V prestižní české ceně za architekturu se probojoval na přední příčky z celkových více než 300 jiných subjektů. Porota hodnotila nejen architektonickou kvalitu a promyšlenost návrhu, ale i přidanou hodnotu pro okolí nebo společenský přesah. O vítězi se rozhodne na konci listopadu.
1: Rádio Relax informoval mluvčí města Aleš Levý. Výbava pro prvňáčka letos vyjde na 3300 korun, stejně jako loni. Nejdražší položkou zůstává aktovka, rodiče za ní dají průměrně 1600 korun. Následuje kufřík na výtvarné potřeby za 300. Do konce prázdnin zbývají ještě více než 2 týdny. Chmele bude letos méně, zhorší se jeho kvalita. Produkce má být nižší zhruba o 20%, plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. Za vše může sucho a vysoké teploty. Na ceně piva se to ale neprojeví. Chmel tvoří jen malou položku v nákladech na jeho výrobu.
2: Sport.
1: Sparta přišla o kapitána. Letenský fotbalový klub opustil Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al Fatí. Navždy prý ale zůstane Spartanem.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách a okolí dnes bude úplně jasno, žádné mraky, jen modrá obloha. Po osvěžujícím ránu se postupně oteplí na 26 až 29 stupňů. Zítra jasno a 29 až 32, v sobotu dál bez mraků a 33 až 36 stupňů Celsia.
4: A letadla startujeme právě teď a za malou chviličku je tady ve studiu Aleš a taky Kenny Loggins. Danger Zone.

Přeju co nejpříjemnější čtvrteční dopoledne s datem 13. srpna. Dneska se budeme zařazovat. Já vám to postupem doby vysvětlím. Teď na to nemáme úplně až tak moc času. Teď se podíváme a budeme hlavně zařazovat jednu z novinek na rádiu Relax, která zkoušela štěstí i v Relaxádě, což je hitparáda, která měla vlastně svoji premiéru včera od 18. hodiny a do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Meduza, Chaleta, Víkend, jako ten se blíží, to je pravda. Tahle skladba se eventuálně asi nějak moc nechytla, z novinek se do toho pořadí neprobojovala, každopádně o ty ostatní můžete bojovat dál.

0: Jestliže si uděláme takovou malou dopolední hudební rovnici, tak si na jednu stranu můžeme dát Kenny Loggins a Danger Zone a na druhou stranu, to znamená za rovnítko, si můžeme hned napsat Top Gun. Zajímavostí je, že když byl vlastně udělaný druhý díl Top Gunu, tak původně byl záměr, že se tam udělá jakoby trošku modernější a prostorovější, vlastně úplně nová verze téhleté skladby, aby to bylo jako podobný, ale jiný. Nicméně Tom Cruise chtěl, aby diváci okamžitě dostali ten původní pocit z toho prvního filmu, takže se nakonec použila právě tahleta původní nahrávka z roku 1986. Mimochodem BPM-ko tohleté skladby, to znamená taková ta energie a rychlost, je rovných 157, takže člověk má okamžitě pocit někam rychle vyrazit.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

na Country Večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou

0: Přihlaste na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky,

0: Kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

Bude 9:30, tohle byl David Guetta, spolu s ním Showtek Sun Goes Down. Dneska, jak už jsem správně poznamenal, se budeme tak jako celkově zařazovat. Na Facebooku už se můžete zařadit teď, je to generační zařazení a myslím si, že na konci, podle toho, co z toho vyleze, to bude hodně zajímavý, dozvíme se složení vlastně posluchačů Rádia Relax. Taky se dneska budeme zařazovat mezi leváky a praváky, dneska je totiž den leváku, já už od rána slavím jako levák, to je jasný, a ta souvislost s dneškem je tam prostě jednoduše daná. Tak jsem si k tomu pár zajímavých věcí, možná vás to bude taky zajímat, no a pak samozřejmě to už není ani takový zařazení, i když dalo by se to tak i pochopit, budeme se bavit o včerejším zatmění slunce, jestli jste koukali, anebo ne, ale to nebude nic tak jako velkýho statistického, jenom se na to prostě podíváme.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme se podívat dnes ve čtvrtek dopoledne na dálnice. Máme pár problémů, tak abyste o nich věděli. D5, konkrétně 17. až vlastně 17,5 kilometr. Je to ve směru na Plzeň, stojí tam porouchané vozidlo, trošku se tam tvoří kolony, je tam zdržení, to vozidlo je odstavené pro defekt a zasahuje lehce do pravého jízdního pruhu. Na D5 mezi 92. a 100. kilometrem ve směru na Rozvadov se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Proto je uzavřen levý jízdní pruh. Celá ta uzavírka by měla končit okolo 10:45. Jedná se o údržbu povrchové kanalizace, tak taky jezděte opatrně. Na D5 se ještě zůstaneme mezi 138. a 144. kilometrem ve směru na Německo. Další pomalé vozidlo údržby, taky je tam uzavřený jízdní pruh, ten pravý, tak opatrně počítat s tím. A vrátíme se zpátky na Pražský okruh mezi 28. a 30. kilometrem ve směru na Ruzyň. Na D7 je taková proměnlivá kolona. Chvilku ano, chvilku ne. Záleží na tom, v jakém okamžiku tam přijedete. Když už jsme u kolon na Pražském okruhu, tak mezi 60. a 59. kilometrem ve směru na D10 je jednokilometrová kolona, ale počítejte s tím, že to bude spíš v pravém jízdním pruhu kvůli kamionům. A opatrně, když bychom jeli od 23. do 17. kilometru ve směru na D1, i tam je ale trošku delší kolona, avizovaná 5-kilometrová. Aktuálně nevíme, počítejte s tím nejhorším, vždycky můžete být příjemně překvapeni.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Úplně nádherně mi to časově vychází, 9:45, posloucháte Radio Relax, je čtvrtek s datem 13. srpna. Už jsme říkali, dneska je den leváků, určitě se k tomu dostanem. Já to pořád tak jako posouvám, odkládám, ale po 10. si na to určitě už najdu čas. Zatím se můžete juknout na Facebook, tam už se řadíme nebo zařazujeme generačně. To se mrkněte, to je docela zajímavý, už se tam objevují takový ty první. Zatím jasně vede generace X, jsem docela zvědavý, kdo to dneska vyhraje. No a na to zatmění slunce včerejší se snad taky dostaneme.

0: Jonas Brothers na závěr hodiny, je tu 10.
1: Památník lidických dětí čeká oprava a kola se v tramvajích přepravují jen v některých úsecích. Více ve zprávách, u kterých vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Ministerstvo kultury dá na opravu památníku lidických dětí 9 milionů korun, tedy více než polovinu potřebné částky. Dalších více než 5 milionů vynesla veřejná sbírka. Náročné práce začnou zřejmě už na jaře, potrvají 3 roky. Na Mělnicku budou jezdit ojeté vlaky z Německa. Na regionálních tratích nahradí současné regionovy nebo legendární motoráky řady 810. Kromě klimatizace nabídnou i pohodlnější jízdu a snadnější nástup. Od září je uvidíme například mezi Neratovicemi a Čelákovicemi. Pražský okruh se opravuje mezi Kunraticemi a dálnicí D1. Práce začaly doslova před pár hodinami. Starý povrch nahradí nový, pevnější, s příměsí pryskyřice, která zlepší přilnavost a sníží hluk. Provoz zůstal zachován v režimu 2+2 zúžené jízdní pruhy. Hotovo během října. Kola se v pražských tramvajích přepravují pouze ve vybraných úsecích ve směru z centra. Upřesní mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Jde například o úsek z Anděla do Řep, z Brusnice na Bílou horu nebo ze Smíchovského nádraží do Slivence. Cestující zastávky, na kterých mohou s kolem do tramvaje, poznají podle speciálních piktogramů, které jsou umístěné na zastávkových sloupcích.
1: Do autobusů se ale s kolem nesmí.
3: V autobusech pražské integrované dopravy se jízdní kola nepřepravují. Výjimkou je pouze linka číslo 147 z Dejvic na Výhledy, cyklobus kolem Berounky anebo linka Airport Express, kde je možná přeprava jízdního kola zabaleného pro leteckou přepravu.
1: V metru se kola přepravují v kterémkoliv voze mimo prvního ve směru jízdy.
2: Sport.
1: Lionel Messi po smrti otce pochybuje o další kariéře, ztratil prý chuť hrát. V Interu Miami má sice smlouvu ještě 2 roky, jestli ji dodrží, se ještě uvidí.
2: Relax Radio.
1: Jasno, 26 až 29 stupňů, taková je dnešní předpověď. Zítřejší podobná, jasno a 29 až 32. V sobotu ale opět pořádný hit, modrá obloha a 33 až 36 stupňů Celsia.
0: Už za chvilinku jukneme do Relaxády, tedy do hitparády Relaxády, a včera bylo další kolo a řeknu vám, jak dopadnul jeden hodně slavný boyband, a to uvidíme. No a konečně se mrkneme na ty leváky taky. It's us against the world, oh yeah. December 10, to je kapela, kterou si zahrajeme už za chvíli.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

Pokud jste včera poslouchali hitparádu Relax Rádia, tedy Relaxáro, a čekali jste, na kterém místě se objeví tenhle ten sympatický boyband December 10, tak jste asi byli zklamaný. Oni se z novinek do té základní desítky prostě a jednoduše nedostali, což je zvláštní, protože mají obrovskou fanouškovskou základnu, hlavně teda samozřejmě holky, to je jasná věc. No ale nevyšlo to, tak snad někdy příště. Dneska se bavíme o levácích, protože dneska slavíme Den leváků, a teď teda jako pozor, nebavím se o charakteru, ale o tom, jakou ruku používáte priorně. A líbí se mi v podstatě takový, jak bych to řekl, odpověď, nebo taková odpověď, kterou používají leváci, když se jich ptají, vy jste levák? Oni většinou odpovídají, ne, nejsem levák, jen používám správnou ruku v nesprávném světě.

Hudební výlet do Švédska, Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. Dneska máme den leváku. Nejsem levák, jen používám správnou ruku v nesprávném světě. Taková jakoby definice, kterou používají docela leváci často. Každopádně, pozor, ve skutečnosti je levák úplně normální varianta lidského vývoje. Jenom jako společnost jsme historicky postavili většinu nástrojů, a to vy asi víte, a zvyků pro praváky, protože praváků je přibližně 9x víc než leváků. Mimochodem, pokud patříte mezi leváky a patříte hned třeba i do generace X, to znamená ta, která kdysi dávno ve škole musela psát i takovým tím plnícím perem, tak víte, že tohle to byl jako docela velký problém, protože když jste psali levou rukou, tak jste si snadněji rozmazávali ingoust, takže já si pamatuju, že u nás se to řešilo tak, že my jsme měli povoleno psát propiskou už od vlastně první třídy. Každopádně myslím si, že pokud jste psali levou rukou už od první a psali, museli jste psát perem, tak jste si užili spoustu trápení s těmi pery. Mimochodem, spousta předmětů je nenápadně jenom pravácká. Až poslední dobou se to zlepšuje a dělají se i pro ty leváky takové jako věci, které my taky potřebujeme k životu, nůžky, otvíráky a tak dále. Takže zdravím všechny leváky a jdeme dál. Dopolední relax.

0: srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na koncert Petra Rychlého a kapely Speedy Band. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
2: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Dneska sice máme čtvrtek, ale já už tady pro vás mám tip na sobotu, na 15. srpen. Můžete vyrazit na slavnosti slámy do zooparku Zelčín. Já jsem tam nedávno byl a musím teda uznat, že je tam hodně příjemně. Myslím si, že vás to zabaví na docela dlouhou dobu. Což teď o prázdninách třeba s menšíma dětma je to úplně ideální. No ale v tu sobotu 15. srpna se můžete vrátit do dob našich babiček a oslavit léto tak, jak se patří. Uprostřed voňavé slámy, starý řemesel a veselé nálady. Můžete si vyzkoušet, jak se dřív žilo na vsi a užijete si den plný zážitků. V tvořivé dílně, a to je právě ta šance pro děti, si pak můžete vyrobit slavněný suvenýr. Zoopark Zelčín Umělníka má o prázdninách otevřeno, a to je dobrý si pamatovat, od 9 do 20 hodin.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Jedna hudební pecka od Hearts, Wonderful Life, předělená do takového toho tanečního kabátku. A Purple Disco Machine se o to postarali a nezní to vůbec špatně. Máme 10:45, dneska slavíme už vlastně od rána Den leváku a tak trošku se o tom bavíme i tady u nás na Radio Relax. Mimochodem stává se, možná, že to máte taky, že nemáte vyhraněnou vyloženě levou nebo pravou ruku, to znamená, jako nechci to takhle říct, ale že jste skoro jak obojetníci, by se dalo říct. To znamená, něco děláte levou, něco pravou. Já to třeba mám, protože jsem levák, tak třeba příbor klasický, polivku jim levou, ale příbor mám normálně, tak jak se má mít. Co se týče sportu, tenis, ping-pong a tak dále, všechno hraju pravou rukou, ale je spousta věcí, které dělám třeba jenom levou rukou. Neznamená to, že jste nějaký divný, říká se tomu odborně smíšená, nebo chcete-li křížová lateralita, a je to prý úplně normální.
1: Dopolední relax.

0: Mrkněte na hodiny a srovnejte si čas spolu s námi. Za minutu a půl tady bude 11.
1: Dopravu v regionu dnes omezí cyklistický závod a dnes sucho před 24 lety povodně. Více ve zprávách, hezké dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Regionem dnes projede cyklistický závod. Start je za hodinu na pražském Kulaťáku. Odtud se jezdci vydají směrem na Hostivici, Unhošť, Bratronice a Roztoky u Křivoklátu. Pokračovat pak budou přes Pavlíkov, Lubnou a Šanov do Jesenice. Odtud je přes další obce čeká trasa do cíle závodu v Karlových Varech, kam mají dorazit ve 4 odpoledne. Řidiči musí počítat s krátkodobými uzavírkami silnic. Do areálu berounské nemocnice bude zajíždět autobus. Rádiu Relax to potvrdil místostarosta Michal Mišina.
3: Jedná se konkrétně o linku 825, která bude zastávat u původní zastávky, kterou všichni v nemocnici známe. Standardně končí na zastávce profesora Veselého a nově bude teda zajíždět i do nemocnice. Tato linka projíždí celým Berounem a na zastávce u Černého koně jsou na ní navázány ostatní spoje, například od vlakového nádraží a z okolních částí města. Autobus bude zajíždět do areálu nemocnice pouze přes den, nikoli v brzkých ranních, pozdních odpoledních a nočních hodinách.
1: Spoje linky 825 začnou do areálu berounské nemocnice zajíždět od září. Česko před 24 lety sužovaly povodně. 13. srpna voda zatopila část Českého Krumlova, Písku i Pražskou Kampu. Situace se navíc dál zhoršovala. Pod vodou se ocitla všechna města na toku Berounky, Vltavy a Labe. Vltava v Praze 14. srpna 2002 kulminovala při průtoku 5160 metrů krychlových za sekundu, tedy více než 100 násobku současného stavu. Praha udělá rozbor odpadů z veřejných odpadkových košů. Cílem je získat přehled o tom, co v nich skutečně končí. Výsledky z hlavní turistické sezony se navíc porovnají se stavem v zimě. Vedení metropole chce zlepšit třídící morálku v historické části města.
2: Sport.
1: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy postoupily na mistrovství Evropy do osmifinále. Vyhráli dva klíčové zápasy, muži ale neuspěli. Všechny tři české mužské páry čeká duel o udržení v soutěži.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Léto dál pokračuje, dnes jasno a 26 až 29 stupňů, zítra dál bez mraku a 29 až 32. Modrá obloha nás čeká i v sobotu, kdy má být až 36. V neděli se sice postupně zatáhne, i tak ale čekáme 35 stupňů Celsia.
0: A pokud nemáte na horký víkend žádný program, mám pro vás v podstatě návrh.
4: Tak sorry, že mám rád hory, je to dlouhodobý vztah, je to malá vztah.
0: Co jsem tak koukal, tak tohle je jeden z posledních víkendů, který se dá využít za pěkného počasí k nějakému pěknému horskému výšlapu.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz.

0: Na Relaxu právě teď 6 minut po 11. hodině, tak trošku fotbalová blanka, jejejo, to je takový ten originální text, který bych se naučil možná i já, proč ne. Kdybyste náhodou chtěli zahlasovat právě pro tuhle skladbu, která je svým způsobem veselější a k létu určitě patří, tak můžete na www.radio-relax.cz. A když už jsme u těch sítí, které se týkají našeho rádia, můžete mrknout i na Facebook, tam se dneska rozřazujeme podle generace a sváně zjistíme, zatím teda vedou jasně generace X, to je jasný. Ale uvidíme, jak to dopadne třeba za hodinku, už to bude úplně jinak. A za chvilku, ještě navíc mám pro vás takovou docela zajímavou věc, docela jsem se u toho pobavil, netradiční a kuriozní žádosti o ruku, to se k létu taky hodí.
1: Čekuj náš web, radio-relax.cz, lajkni nás na Facebooku, facebook.com/relaxradio, nebo nás sleduj na Instagramu, instagram.

Minuta po čtvrt na 12, posloucháte Radio Relax, je čtvrtek s datem 13. srpna a teď jsme tak trošku zabrousili do hudební historie. Tohle byly Rembrandts, I'll Be There For You. Já si myslím, že spousta z vás, typoval bych tak 90%, si tuhle tu písničku spojí s slavným seriálem Přátelé. A je to taková písnička s příběhem, by se dalo říct, protože tvůrci právě tohoto seriálu vůbec původně nechtěli použít Rembrandts, chtěli použít jako znělku tu úvodní skladbu od R.E.M. Shine Happy People, ale R.E.M. to odmítli a tak právě vzali za vděk aspoň Rembrandts. Ani ty z toho nebyli za začátku nadšený, protože se báli, že tím pádem je posluchači zaškatulkují, a taky se to tak jako stalo. Jejich vlastní hudební kariéra byla vlastně upozaděna tímhletím jediným songem. A ve finále, do třetice všeho zlého a zlého, ani herci právě ze seriálu nebyli úplně velký fanoušci tyhle tý znělky. Jennifer Aniston později dokonce říkala, že ona ani ostatní herci písničku, ani slavnou úvodní scénu s tancováním u fontány, kterou já teda úplně miluju, protože to je fakt naprosto free a happy, tak oni ji nemuseli. Prostě jim bylo řečeno, že to tak bude, no a když jsou někde peníze, tak to tak bude.

Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: Nákup zdarma. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Art pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je minuta po půl dvanácté, pojďme se podívat na dálnice. Začal bych asi na D5, zhruba na 35. kilometru ve směru na Plzeň. Je havarované vozidlo, narazilo do svodidel. Nevím úplně, jaká je aktuální situace, nicméně hlášeno je, že by mělo být vozidlo na místě, než bude uklizeno zhruba do nějaké 12. čtvrt na jednu. Takže teoreticky to nebezpečí tady je. Pojďme se podívat i na D8, mezi 2. a 4. kilometrem ve směru na Prahu je kolona. Nevím, z jakého důvodu, tam nebyly kamery, takže to není vidět. Každopádně počítejte s tím, že vás to tam trošku zbrzdí. A hurá, jsme na pražském okruhu. 15. až 17. kilometr ve směru na Ruzyň, ale to už je takový kolorit všedního dne, tak očekávejte kolonu, která se chvilkama rozjede, chvilkama zarazí. Každopádně není to na rychlý průjezd. To samé nás čeká i ve směru na D10. Tam je to taky samozřejmě okolo 2-3 kilometrů, ale hodně často to bývá tak, že bývá jenom jeden jízdní pruh, to znamená tam, co jezdí kamiony, ten vpravo. Tak hodně štěstí, hodně trpělivosti a ať vám to jede.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Přiznám se, někdy si říkám, že opět a Radiček tuhle tu písničku nahráli jenom a jenom pro mě, protože já mám hory hrozně rád, konec konců, tak zhruba za hoďku už budu mířit směr Krkonoše a těším se na to moc, i když, pozor, když zůstanete tady dole, to znamená v tom vedru, tak si můžete jít v sobotu anebo v pátek zatančit.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Zajímavé duo Paul Russell a Meghan Trainor Slippin. Za 10 minut máme 12. hodinu. Jako zajímavý je, že si toho vždycky strašně moc připravím pro vás a pak na to nemám čas, nemám na to ten správný prostor. Myslel jsem si, že v této hoďce dáme ještě netradiční svatby, protože některý fakt jako jsou hodně peprný, nebo spíš jako žádosti o ruku. No, možná by to někomu i pomohlo, pokud se na to chystáte, ale necháme to na příště. Spíš vás odkážu na náš rádiový Facebook, kde probíhá docela zajímavý souboj, co se týče posluchačů, mileniálové versus generace X, to znamená Gen Z, a koho je víc. Tak sválně mrkněte se na Facebook a pokud budete mít chvilku čas a chuť a tak dále, přidejte se, uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne.

0: 12. hodinu jsme trefili naprosto přesně.
1: Hořovice vylepšili placení parkovného a fotbalisté Krloup hrají nejvyšší středočeskou soutěž. Hezké letní poledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Parkování v Hořovicích se dá nově zaplatit aplikací Easy Park. Umožňuje úhradu ve všech návštěvnických zónách v centru města, ale i ve smíšené zóně na náměstí Svobody a na parkovišti u Sluneční brány. Výhodou této novinky je možnost platit pouze za skutečně využitou dobu parkování. Kroupská školka u Šípkové Růženky má novou střechu, zajistí vyšší bezpečnost a delší životnost budovy. Práce trvaly 4 měsíce, probíhaly navíc za plného provozu mateřinky. Šance na získání práce se podle výzkumu Masarykovy univerzity snižuje už po 40. Zaměstnavatel by ale věk uchazeče vůbec neměl zjišťovat, jinak jde o diskriminaci. Tato ochrana ale v praxi nefunguje. Věk zájemce o práci se dá snadno odhadnout podle data ukončení studia. Tunelem Blanka bude jezdit autobus, zajistí rychlé spojení Kobylis a Davids. Linka 145 bude v provozu každý den. V ranní špičce pojede po 6 minutách, v odpolední po 8. Trasu zvládne za 20 minut, poprvé vyjede v sobotu. Ryby budou hubenější, rybáři totiž omezují jejich krmení, spotřebují pak méně kyslíku, to se pak logicky projeví i na jejich velikosti. Rybáři proto na podzimních výlovech počítají s o něco nižší hmotností ryb.
2: Sport.
1: Fotbalisté Krloup postoupili do 5. ligy, hrají tak nejvyšší středočeskou soutěž. Úvodní zápas se jim navíc vydařil, Tuchoměřice porazili 2-0, brankář Petr Vyšík.
3: Užil jsem si to bezvadně, nula je vždycky dobrá vzadu. My jsme měli přípravu, kdy jsme dostávali góly a řekli jsme si, že budeme dělat něco jinak. Dělali jsme to, kluci to odmakali, týmový výkon a ukázali jsme, že umíme hrát fotbal po té velké obměně hráčského kádru, která přišla a musela přijít s tou vyšší soutěží.
1: V sobotu Krloupy hrají v Poříčí nad Sázavou.
2: Relax Radio.
1: Časí. Modrá obloha s námi zůstane i odpoledne, kdy čekáme 26 až 29 stupňů, v noci 13 až 10. Zítra opět jasno a 29 až 32, na víkend se ale ještě oteplí, v sobotu bez mraků a 32 až 36, v neděli 32 až 35 stupňů, postupně se ale zatáhne.
0: Už za chvíli mám pro vás pozvánku na víkend, myslím si, že se dá využít i pokud máte děti. A co se týče muziky, jdeme tančit.
4: A my budeme tancovat, až do samého rána.
0: Pokud obědváte, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Co si tak pro sebe vybavuju, tak znám slavnosti vína, znám slavnosti piva, ale slavnosti slámy, tak to jsem ještě nezažil. Každopádně vy na ní můžete vyrazit už tuhle sobotu 15. srpna do zooparku Zelčín. Můžete se vrátit do dob našich babiček a oslavit leto tak, jak se patří, uprostřed voňavé slámy, starých řemesel a veselé nálady. Vyzkoušíte si, jak se dřív žilo na vsi a užijete si den plný zážitků. S dětma úplně ideální. V tvořivé dílně si pak můžete vyrobit vlastní slaměný suvenýr. Zoopark Zelčín umělníka má o prázdninách otevřeno od 9 do 20 hodin.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Relax Radio.
7: Nejlepší rádio ve vašem městě.
8: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 13. srpna.
0: Dnes je Mezinárodní den leváku. 13. srpna 1899 se v Londýně narodil Alfred Hitchcock, britský filmový scénárista a režisér. Bez něho by nebyl například legendární Psycho. V roce 1926 přišel na svět kubánský vůdce Fidel Castro. Ročník 1946 je český zpěvák, skladatel

0: Narozeniny má dnes také fotbalista, bývalý anglický reprezentant Alan Shearer. Ten vždy od roku 1970 v dnešní sestavě je nejmladší zpěvačka Lee Ann Rimes. Ta spatřila světlo světa v roce 1982.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Tento den roku 1775 vydala Marie Terezie poslední robotní patent pro Čechy, který rozdělil podané do 11 tříd podle majetku. Zároveň bylo rozhodnuto, že se v zimě bude makat 8 hodin a v létě 12, včetně přestávky. Roku 1965 vydali Beatles Single Hell. 13.8.1907 se ulicemi New Yorku projel první známý žlutý taxík. Tento den roku 1961 začala stavba berlínské zdi. O 10 let později vydali Paul a Linda McCartney single Backseat of My Car. Roku 1991 zemřel Jack Ryan, jeden z těch, kteří dali světu panenku Barbie. O 14 let později, 13. srpna, byly v Aténách zahájeny 28. olympijské hry.
2: The country that gave birth to athleticism welcomes you and wishes you great success.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Právě teď máme 13 hodin a se zprávami je připraven můj kolega David.
1: Beroun řeší odkládání odpadu mimo sběrné nádoby a krávy v horku jen polehávají a méně dojí. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kamery berounská stanoviště na tříděný odpad hlídat nebudou. Podle části obyvatel by se tím zamezilo odkládání odpadu mimo nádoby. Kamery za účelem prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku ale smí zřizovat pouze městská policie. Ta s jejich instalací ke stanovištím barevných popelnic zatím nepočítá. Bývalý kralupský pivovar se po přestavbě na městské kulturní centrum umístil v 25 nejlepších stavbách republiky.
3: V prestižní české ceně za architekturu se probojoval na přední příčky z celkových více než 300 jiných subjektů. Porota hodnotila nejen architektonickou kvalitu a promyšlenost návrhu, ale i přidanou hodnotu pro okolí nebo společenský přesah. O vítězi se rozhodne na konci listopadu.
1: Radio Relax informoval mluvčí města Aleš Levý. Okamžitým platbám dříve bránily staré procesy. Po jejich odstranění bleskové převody peněz z účtu na účet v Česku rostou nevídaným tempem. Meziročně o více než 20%. Česká národní banka chce vytvořit konkurenci platebním kartám. Téměř všechny malé vodní elektrárny v Česku nevyrábějí, nemají z čeho. Chybí voda. Letošní rok v tuzemsku totiž patří k těm nejsuším od roku 1961. Z hlediska srážek se vyvíjí ještě hůř než ten loňský. Krávy méně dojí, na vině opět horko a sucho, často jen polehávají a méně žerou. Chovatelé je sice ochlazují pomocí ventilátorů a kropí, na zlepšení situace to ale nestačí. Výkupní cena mléka navíc klesla pod 10 korun, dostala se tak prý pod hranici nákladů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf v superpoháru. V zápase, ve kterém se tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a evropské ligy, porazili v Salzburgu Aston Villu 2-1. Potvrdili tak svoji dominanci v klubovém fotbalu.
2: Relax Radio.
1: Slunce zůstane do večera naplno svítit z jasné oblohy, k tomu teploty mezi 26 až 29 stupni. Typická letní idyla. Zítra sice bez mraků, ale 29 a dokonce až 32. V sobotu modré nebe a 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Davide, to jsou teda zprávy, ale my jsme se tady bavili o tom, že nás čeká anketa Relax v ulicích a jaké bude to téma?
1: Už mám prozradit teda, opravdu, já bych možná nechal naše posluchače ještě chvilku čekat, můžu jen prozradit, že to bude názorová otázka, nikoli teda ta vědomostní, bude to o vašich názorech, a sice o tom, jestli někam rádi chodíte, můžeme říct, jo, něco vyřizovat, tak bych asi napověděl.
0: Dobře, no tak z jiného soudku, co ty a tetování?
1: No, hele, podívej na mě, podívej, nikde, vůbec nic, že? Jako zvažoval jsem v těch divokých mladých letech třeba tak jako symbolicky něco někam umístit, ale neměl jsem k tomu tu odvahu, ale koukám na tebe, že ty jsi úplně jiná třída.
0: No, tak lehce, ale jako pozor, oni u toho naše posluchači nebyli, ale když říkal podívej se, tak on se David skoro svlíknul tričko.
1: No, ale stejně tam nic není, jo, takže tetování nenašel jsem odvahu a teda koukám, že ty jsi prostě, jak říkám, jiný eso, no.
0: No, ale zas úplně jako malovánky taky nejsem, myslím, že takový decentní, co?
1: Já si myslím, že když je to decentní, je to takhle v pořádku.
0: Jo, tak to jsem ráda. No, každopádně, co nás čeká v této hodince, kromě té zmíněné ankety Relax v ulicích, to bude taky Loreen a písnička Tattoo. No! A samozřejmě tetování má svoje příznivce i odpůrce, tak myslíme si o tom každý, co chceme a užijme si tuhle písničku v této hodině.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Vážní relaxáci, máme 13 hodin 10 minut k tomu a my jsme tady s Davidem zpět, abychom přišli s naší anketou.
1: Chodíte rádi na úřady nebo preferujete vyřizování z domova? To je dnešní otázka, kterou jsme pokládali v ulicích Kladna. Sešla se řada zajímavých odpovědí. Já teda dám jako gentleman prostor nejdřív mé kolegyně, aby se vyjádřila. Co ty na to, Terko? Ty jsi taky jako moderní člověk. Já si myslím, že ty budeš právě z těch, kteří všechno hezky vyřídit pomocí dotykového telefonu, co?
0: Jako máš pravdu, já jsem člověk, který nerad ztrácí čas a jenom čekání ve frontě je pro mě vlastně ztráta mýho času, kterýho není úplně tolik. Ale na druhou stranu, mám klienty v jiný práci, kterým občas pomáhám vyřizovat nějaký takový úřední náležitosti a pracujeme tam často s novým systémem, který se jmenuje Jenda, je to od úřadu práce a tam je možná lepší si zajít osobně, protože teda to fungování není úplně ideální.
1: Čili tvoje poslední návštěva úřadu byl tedy pracák, je to tak tedy, jo?
0: Já už si ani nevzpomínám.
1: Nevzpomínáš si, já si na to vzpomínám, já mám totiž rád ty úřady, já v podstatě i když tam jdu a třeba na mě takhle volejí přátelé, jako pod na pivo nebo něco, tak já si připadám strašně důležitě, když řeknu ne, já jdu na úřad, mám nějaký vyřizování, musím si třeba pro novou občanku, že jo, pro řidičák a tak dále, nebo na katastr nemovitostí, takže jako trošku mi toto ego, víš, jako že já jdu na úřadu něco vyřizovat, mám rád i tam tu atmosféru, začíná to asi tou kávou z toho automatu, co si tam člověk dá, že jo, pak taková ta vůně těch razí a papírů, případně taková ta propiska, kterou tam máte vždycky na takové, takový pérko, že jo, nebo pružinka to je. Takže opravdu atmosféra úřadů od A do Z za mě jako dobrý. Já mám teďka docela i trošku jako smutek z toho, že mám, že tam vlastně nepotřebuju. Normálně občanka mi platí ještě asi 8 let, řidičák taky.
0: Hruze.
1: Já vůbec teď jako nepotřebuju, jedině, že mě třeba někdo splnomocnil, že bych tam někomu zašel něco, jo, to bych mohl takhle jako v podstatě teda, jo,
0: protože to, fakt... to zní úplně jako nabídka.
1: No, to je taky.
0: Já
1: taky,
0: teda je pravda, že teď si vzpomínám, že jsem byla naposledy u advokáta. To jako nebylo špatný, to je takový jiný
1: takhle,
0: typ, jako
1: to je tam to jeden, úřad, že jo? To je ten jeden člověk, že jo, tam zase. No. No to já potřebuju tam minimálně těch 30 úřednic, aby to mělo nějakou tu atmosféru, jo.
0: Takže potom třeba na stavební úřad, nebo...
1: No, tam jsem ještě nebyl nikdy, člověče, jako no.
0: Tak já ti ale, pak dám plnou moc.
1: No, tak to je dobrý, tak já svém si teď poslechnu naše posluchače a třeba tam najdu někoho, kdo by chtěl něco vyřídit. Takže otázka, chodíte rádi na úřady nebo preferujete vyřizování z domova?
2: Relax v ulici.
3: Určitě z domova.
4: Preferuju osobní kontakt.
5: Chodím ráda na úřady.
6: Je to jednodušší, člověk se míň rozčílí, když to udělá z domova přes internet.
7: Z domova.
8: Radši chodím na úřady.
9: No pokud na úřad nemusím, tak na něj nejdu. Nicméně teď jsem objevil svůj spádový úřad a tam jsou velmi ochotný.
10: Na úřady nechodím a přes ty, to mi to zase moc nejde, jako...
11: Rozhodně vyřizování z domova, nerada čekám fronty a nerada vidím nepříjemné úřadnice za přepážkou.
12: Já úplně nesnáším úřady, takže nejradši to všechno vyřídím z domova, ale občas se stane, že musím navštívit úřad, když se mi to úplně z domova nedaří. No.
13: Chodím radši na úřady.
14: Vyřizování z domova.
15: No, radši jdu na úřady. Je to lepší osobně, já do toho dám takový ráz. Neumím moc se projevovat psanou formou.
16: Já jsem dítě a nechodím na úřady.
1: No, tak to dítě opravdu asi chodit na úřady nebude, protože doba je neúprosná, všechno se nám jako digitalizuje, že? A opravdu v budoucích letech asi fakt jako nebude potřeba tam chodit, takže mě to trošku mrzí, teda se přiznám.
0: Jako to je pravda, ale moje děti na úřadu třeba byly, když jsme zařizovali účanku nebo pás, že jo?
1: No, skvělý. Ono, kolikrát se tam vytvoří i třeba nová přátelství, když zjistíte, že máte pořadový lísteček s číslem 150 a je před vámi ještě dalších, já si myslím, takových 300 čísel, tak si tak začnete společně nadávat a opravdu táhnete za jeden pro vás, sejdete se u té kávy, u toho automatu a opravdu, třeba si tam najdete i nové kamarády.
0: To je pravda, nebo zase partnery. Člověk jako pokecá s těma lidma, co tam prostě tak jako trpějí s náma, že jo?
1: No jasně, se to stalo, hele, 150 na lístečku a na vyvolávacím zařízení svítila asi 6, jo, takže opravdu, někdy je to na úřadech sice trošku o nervy, ale patří to k životu, ne?
0: Patří a já zase

0: musím říct, že opravdu někde se najdou úředníci nebo úřednice, kteří jsou moc milí. Fakt jako v pohodě. Kdybych mohla jmenovat, tak já i jmenuju tady jednoho prostě pána úředníka.
1: Já jsem i rád, že ta anketa dopadla v celku tak jako taková remíza, ne? Tam nebylo vysloveně nic jako proti úředníkům, opravdu je vidět, že ten osobní kontakt ještě asi pořád má něco do sebe, tak jsme za to rádi a třeba se potkáme někde na úřadě, co relaxace, těším se na vás.
0: A kdybyste náhodou potřebovali, aby tam za vás někdo došel,
1: tak tady.
0: Stačí kontaktovat Radio Relax a David tam za vás rád dojde.
2: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme v

13 hodin 25 minut k tomu a nám dospíval Shawn Mendes svůj písničku Why, Why, tedy proč, proč, proč. No, možná se vám někdy stalo, že jste třeba zkoušeli používat nedominantní ruku, něco se vám u toho přihodilo neúplně pěkného, třeba čistit si zuby levou, pokud jste praváci, a výsledkem mohlo být, že je pasta všude, jenom ne na zubech. Proč, proč, proč? Proč to zkoušet? Dneska říkal můj kolega Aleš, že je den levorukých. A já bych na to ráda navázala, protože vědci říkají, že používání nedominantní ruky, tedy pokud jsme praváci, tak levé, pokud jsme leváci, tak té pravé, je skvělý fitness pro náš mozek. Když vezmeme do levé ruky myš od počítače nebo třeba lžíci u oběda a jsme praváci, donutíme mozek tvořit úplně nová nervová spojení a je to prý nejlepší prevence proti stárnutí hlavy. Takže pokud si právě dáváte kafe, zkuste vzít hrnek tou druhou rukou. Budu vám držet palce, abyste se nepolili. A pokud takhle někdy zkoušíte použít nedominantní ruku, tak jak vám to jde? Napište mi do studia na naše číslo 606 736 736.

0: Vídeňského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Relax Radio. Dopravní servis.
5: A my přidáme ještě rychlé dopravní hlášení. Pokud jdete po dálnici D7 směrem na Prahu, sundejte nohu z plynu na druhém kilometru. Hned za Makrem musí jezdit na letiště, tam se srazilo osobní auto s nákladňákem a blokují pravý pruh a začíná se to tam štosovat. Komplikace jsou i na D6 směrem na Karlovy Vary na 23. kilometru. Tam se u sjezdu na Nové Strašecí porouchalo auto a překáží tam. Pozor dejte také mimo dálnice v Kralupech nad Vltavou v ulici v Růžovém údolí před velkou obchodem se stala nehoda se zraněním. A v Davli v ulici Školní sbírají záchranáři spadlého cyklistu.
4: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
6: 606 736 736.
4: S relaxem v pohodě na cestách.
6: Relax Radio.

Svůj nebezpečný song Dangerous nám dospíval David Guetta featuring Sam Martin a máme 13 hodin 37 minut a Aleš dneska zmiňoval, že je jeden leváků. Já se vás ptám, zda někdy používáte nedominantní ruku. Já jsem se třeba přistihla, že levou rukou, ačkoliv pravák, loupu mandarinku a vlastně vůbec nevím proč. Naopak ale, když si třeba piluju nechty, tak i v případě, že si piluju ty na levé ruce, používám pořád tu pravou, takže s tou levou jenom držím ten pilníček a pravou hejbu, aby se to opilovalo. Mě do studia napsal Jarda, ten prý zkouší čištění zubu druhou rukou, protože se dočetl, že je to právě pro mozek výhodné. Iveta zase píše, že před 20 lety se naučila používat myš pravou ruku, i když je levák, protože ta myš takhle byla tvarovaná a levou se nedala vůbec držet. Co vy? Zkuste teď třeba schválně něco udělat vaší nedominantní rukou a napište mi, jak se vám to daří k nám do studia. Na číslo 606 736 736.

0: srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na koncert Petra Rychlého a kapely Speedy Band. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: byla Rita Ora, její Anywhere, krátce po 2:45. A pokud se letos chystáte ještě do Chorvatska, tak pozor, mám pro vás jednu takovou docela důležitou informaci. U ostrova Čiovo v Chorvatsku napadá turisty agresivní kareta obecná, tedy želva, která už několik lidí pokousala a způsobila jim zranění. Kareta obecná u pobřeží plavce zezadu napadá a kouše. Tady ty želvy jsou obvykle plaché, avšak nedávné incidenty si vyžádaly ošetření turistů v nemocnici. Podle svědků má tahle konkrétní želva krunýř dlouhý přes 1 metr a vážit může prý klidně kolem 100 kilo. Hlavně má ale obrovskou, robustní hlavu a neuvěřitelně silné čelisti. Normálně s nimi na dně drtí schránky krabů a velký škeblí, takže když takový naštvaný tvor stiskne lidskou nohu nebo ruku, bolí to prý jako blázen a lidi z pláží končí v nemocnicích. Odborníci navíc varují, že v moři dokáže plavat rychlostí až 30 km za hodinu, takže uplavat jí nemáte příliš velkou šanci. Experti si chování želvy, která utečí ze zadu, vysvětlují ochranou teritoria a doporučují zvýšenou opatrnost při plavání. Připomínají nám, že jsme v moři na návštěvě my u ní, a ne ona u nás. Kdo je u vás doma nebo třeba v práci či autě teď na návštěvě, je také naše rádio, které ladíte, a já doufám, že si na té návštěvě necháte ještě naše rádio pěkně dlouho. Teď vám nabídneme třeba 12 AM a písničku Next to You, po nich Morandy nebo třeba U2.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme pro vás čerstvé informace z dálnice D8 směrem na Ústí nad Labem. Tam dávejte pozor na 25. kilometru, což je kousek za sjezdem na Novou Ves. Tam se převrátil nákladák. Auto leží na boku a je to čerstvá překážka na vozovce. Projedete tam jen se zvýšenou opatrností, takže pokud můžete, je prý lepší se tady tomu úseku úplně vyhnout. Začíná se to tam štosovat, a to možná také proto, že další nehoda auta je jen o půl kilometru dál na stejné dálnici. Kromě toho varujem před kolonou na pražském okruhu na D0 směrem Kruzině a dálnici D7 mezi 28. a 20. kilometrem pořád popojíždíte v koloně, tak tam zbytečně nespěchejte.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme pár vteřinek do 14. hodiny právě teď.
1: Libochovice řeší optický internet a o víkendu až 35 stupňů. Zprávy pro vás má David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Nová optická síť v Libochovicích po Plzích bude zavěšena na sloupech veřejného osvětlení. Radnice sice požadovala uložení do země, společnost byla v takovém případě práce odložila o několik let. Nemohlo by navíc ani dojít k připojení sousední obce Evaně. Město proto souhlasilo s vedením optiky na veřejných lampách. Do areálu berounské nemocnice bude zajíždět autobus. Rádio Relax to potvrdil místostarosta Michal Mišina.
3: Jedná se konkrétně o linku 825, která bude zastávat u původní zastávky, kterou všichni v nemocnici známe. Standardně končí na zastávce profesora Veselého a nově bude teda zajíždět i do nemocnice. Tato linka projíždí celým Berounem a na zastávce u Černého koně jsou na ní navázány ostatní spoje, například od vlakového nádraží a z okolních částí města. Autobus bude zajíždět do areálu nemocnice pouze přes den, nikoli v brzkých ranních, pozdních odpoledních a nočních hodinách.
1: Spoje linky 825 začnou do areálu berounské nemocnice zajíždět od září. Končí oprava Kbelské ulice, bez omezení bude průjezdná od zítra. Práce na jedné z hlavních pražských tepen výrazně komplikovaly provoz, tvořily se dlouhé kolony. Stát testuje aplikaci e-doklady, zapojili se 10 000 dobrovolníků. Ministerstvo vnitra po loňském kolapsu během voleb do sněmovny nechce nic podcenit. Případné chyby plánuje opravit do měsíce, tak aby byl systém naplno připravený na říjnové komunální volby. Spotřeba energií v Česku během letošního prvního pololetí rostla. U elektřiny o 2,8%, u plynu za stejné období o více než 3%. Mohou za to hlavně podprůměrné lednové a dubnové teploty.
2: Sport.
1: Lionel Messi se po smrti otce vrátil na trávník. Ve včerejším utkání Miami proti Leonu vběhl na hřiště na začátku druhého poločasu. Dočkal se obrovského aplauzu diváků. Střelecky se ale neprosadil a Inter po porážce 2-3 v pohárové soutěži týmu z USA, Kanady a Mexika vypadl už ve skupině.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Slunečné dny vydrží do soboty, dnes 26 až 29, zítra 29 až 32, v sobotu 33 až 36 stupňů. V neděli už se sice postupně zatáhne, i tak naměříme až 35 stupňů Celsia.
0: Davide, pamatuješ si, jaký byl první den tvýho života?
1: Kdo si to pamatuje?
0: No nevím.
1: Nepamatuju, ne.
0: A neměl jsi někdy nějaký vyprávění třeba?
1: Mě to tak jako začíná někde možná od 4 let, tak nějak ty střípky, no.
0: Já to mám podobně, no. Jako je pravda, že občas člověk vidí nějakou fotku a nejsi si úplně jistá, jestli třeba je to moje vzpomínka, nebo jestli mi to někdo vyprávěl a já jsem to za svoji vzpomínku vzala. Každopádně říká se, že my takhle jako v dětství prožijeme spoustu traumat, že třeba matka odejde, že jo, někam na toaletu a nechá nás prostě v pokoji. A proto prej to ten mozek jako vymazává.
1: Tak já jsem rád, že se vymazala i ty chvíle, kdy člověk vylučoval do plen, že jo, a takhle to se ani jako pamatuje. Nechci úplně.
0: No, to je pravda. No každopádně, jaký byl první den života Milany C? Tak to nám řekne v téhle hodině. Zaspívá nám tenhle krásnej pomalej song. Myslím si, že je to dost romantický, tak si na to počkejte.
4: Relax Radio.
2: Tereza Bělohradská. David Latovský.
4: Relax.
2: Relax Radio.

Pohodové odpoledne vám pár minut po druhé hodině přes nejlepšího rádia ve vašem městě, Rádia Relax Terka. Schválně, jak moc věříte lidem kolem sebe? Právě o 100% důvěře a o tom, že občas musíme v životě zariskovat, i když máme strach, je tahle ta písnička All I Know a má ji na svědomí oblíbené holandské duo Lucas and Steve. No a tahle ta písnička se drží druhý týden v

0: Máme 14 hodin, téměř 20 minut k tomu a já se ptám, znáte ten pocit, kdy víte, že děláte nějakou hloupost, ale stejně do toho skočíte po hlavě? Tak přesně o tom je tenhle slavný noční hit Ocean Drive, který má na svědomí britský DJ Duke Dumont. Text vypráví příběh o dvou lidech, kteří v noci projíždějí městem s takovým jako prázdným srdcem a předstírají lásku, když vidí, že tenhle vztah brzy narazí do zdi. Zajímavostí na téhle písničce je, že ten vokál v pozadí naspíval kluk, kterého Duke objevil v pizzerii, kde dělal číšníka. Skladba vyšla v létě 2015 a žebříčky rádií klubů válcovala na přelomu let 2015 až 16. No, co nás čeká dál? Možná občas nostalgicky vzpomínáte na to, kde jste vyrůstali a s kým jste jako děcka lítali venku. Přesně o tomhletom návratu k takovým těm jako kořenům zpívá americký objev Michael Markagi ve svém hitu Mind West Kid.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme 13:30 k tomu a to znamená, že přinášíme čerstvé informace z dopravy. Dálnice D8 směrem na Ústí nad Labem je na 25. kilometru kompletně uzavřená. Převrácený nákladák zde bohužel zablokoval celou cestu. Na místo jedou všechny záchranné složky a policie provoz úplně zastavila. Před místem nehody hned za sjezdem na Novou Ves už stojí 4 kilometry dlouhá kolona, takže je lepší sjet z dálnice dříve. Policisté odhadují, že to tam bude uspané minimálně do 6:45. No a jak to vypadá jinde? Na dálnici D7 směrem na Prahu počítejte s kolonou kolem 2 kilometrů u letiště a na pražském okruhu směrem k D1 popojíždíte v 5 kilometrů dlouhé koloně. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací a příjemný poslech našeho rádia.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na koncert Petra Rychlého a kapely Speedy Band. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: Dohrál nám Marshmello a Maroon 5 svoji písničku Closer a před námi je takový český hit a já bych ráda vlastně k němu něco řekla. Určitě si pamatujete písničku Magdalena od kapely Jelen. Frontman Jindra Polák tenkrát text Magdalény napsal podle útržku rozhovoru, který kdysi dávno tajně vyslechl v tramvaji. Po několika letech mu ale došlo, že stejně jako když dospěla samotná kapela Jelen, musela dospět i tahle ta holčička nebo holka z písničky. Už to není ta vystrašená právě naivka, ale dospělá, sebevědomá žena, která drží otěže pevně v rukou. No a napsal další písničku. Text tady té písničky je příběhem o zakázané lásce a nevěře. Dva lidé spolu snídaní vědí, že jejich vztah nemá budoucnost a doma na jednoho z nich už někdo čeká a píše mu zprávy. Přesto prosí, a vy už to určitě víte, o co prosí, zůstaň ještě jednu noc. Předtím, než to celé zasvítání definitivně skončí. No a před námi je právě tahle písnička. Jelen, ještě jednu noc.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Máme 14 hodin 52 minut k tomu a tenhle song z roku 2003 je pro české rádio, řekla bych, klenot. Francouzský projekt One T v něm totiž jako hlavní podmas vysamploval slavnou kytarovou pecku Máhra od naší české legendární kapely Blue Effect a Radima Hladíka. Možná od nich znáte spíš Sluneční hrob, ale Máhra je také skvělá pecka. Samotný text téhle písničky do Magic Key zpívá animovaná postavička Cool T, což je kluk, kterého na ulici zastřelil drogový dealer. Zpívá z nebe, dívá se dolů na svět, vzpomíná na své kamarády z party, lituje svých chyb a říká, že život z té výšky vypadá hrozně malý. Zjišťuje ale, že tím pravým magickým klíčem ke svobodě, klidu a štěstí je hudba. Co ale také může být takovým klíčem ke klidu, jsou podle mě čerstvé zprávy od našeho Davida. No a na ty se můžete těšit přesně v 15 hodin. Tak na ně počkejte.
1: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás? Chcete vědět, co se děje ve vašem městě? Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax.

0: Máme přesně 15 hodin a se zprávami je připraven David Latovský.
1: Rakovník má nové kamery a fotbalisté Kladna porazili Hostouň. Dobré odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Rakovníku přibyly 4 nové kamery. Jsou v ulicích na Spravedlnosti, na Sekeře, v Sadové a na Vrchlického náměstí. Mají tu zamezit vzniku černých skládek, které se často objevují kolem sběrných nádob. S pořízením těchto nových pomocníků městu pomohla dotace. Chmele bude letos méně, zhorší se i jeho kvalita. Produkce má být nižší zhruba o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. Za vše může sucho a vysoké teploty. Na ceně piva se to ale neprojeví. Chmel tvoří jen malou položku v nákladech na jeho výrobu. Češi čím dál častěji zneužívají sanitku. Volej ji kvůli odstranění klíštěte, dlouhotrvající bolesti zad nebo běžnému kašli. Počet výjezdů záchranářů proto za posledních 15 let stoupil o 50%. Často si prý připadají jako taxislužba zdarma přímo do nemocnice. Objevily se proto i návrhy na spoplatnění záchranky, zatím z nich ale sešlo. Pražským tunelem Blanka bude jezdit autobus. Odkud kam ví mluvčí Rapidu Filip Drápal.
3: Linka 145 nabídne rychlé spojení Kobylis a Davids. V provozu bude každý den. V ranní špičce pojede každých 6 minut, odpoledne po 7 až 8 minutách. Celou trasu zvládne do 20 minut, a to mezi Davidskou a Kobylisy, a pak ještě do Čimic zhruba dalších 10 minut. Pravidelnosti provozu pomůže řada preferenčních opatření po trase, například vjezd do Blanky pravým odbočovacím pruhem směrem na Troju.
1: Linka 145 poprvé vyjede v sobotu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna porazili Hostouně 4-0. Trenér přitom dal příležitost hráčům širšího kádru. Kladnu se tak v Molkapu dál daří. Tým se ale musí soustředit na zítřejší druholigové utkání proti Vlašimi. Na stadionu Františka Kloze se začíná v 18 hodin.
2: Relax Radio.
1: Aktuální teploty 26 až 29 stupňů, v noci klesnou na 13 až 10. Zítra ale opět vystoupají až na 32 stupňů Celsia. V sobotu pak čekáme i 35. Na obloze stále jasno, mraky se objeví až v neděli, kdy teploměry ukáží 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Musím říct, že mě překvapují ty teploty, že pořád se drží takhle vysoko. Všichni jako nadávají, že jo, vedro, sucho, a víš, kdo z toho má radost?
4: No je, těch je, tak zmrzlináři, prodejci piva a tak dále, určitě provozovatelé koupališť, ještě někdo, někoho jsem zapomněl.
0: Ano, těžaři soli.
4: Těžaři soli?
0: No, ti si prý úplně mnou ruce, protože samozřejmě se jim to líp vypařuje to moře a prostě tý soli je teď požehnaně.
4: Tak sůli nad zlato, že?
0: No, to je pravda, sůli nad zlato. Co ještě je nad zlato, když třeba zůstanete s někým, koho máte rádi, a co je blbý, když ho ztratíte? Baby, no, Sam Smith někoho ztratil a bude nám o tom zpívat mezi 3. a 4. hodinou, tak se na to počkejte.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. David Latovský. Relax. Relax Radio. Lili.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza a Willy William dospívali v 15 hodin 9 minut svoje My Oh My. Písnička se drží třetí týden v naší relaxátské parádě, relaxádě. Minule byla 7, tentokrát byla 5, takže se jí daří stoupat nahoru, zlepšuje se, získává si vaši přízeň a pokud byste jí chtěli dát hlas, tak určitě na našem webu můžete pro ně hlasovat. Mě ten název Chris Cross Amsterdam vždycky připomene takovou tu hru, vlastně jako český Scrabble, kdy hledáte slovíčka, tak o tom to není, o tom tenhle název určitě ne, ale je takový hezký, že si člověk vzpomene na nějakou hru a řekne si, a tu bychom si mohli večer doma rád.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Máme 15 hodin 16 minut a já jsem vás tu dneska během odpoledne, kdy jsem vysílala, naváděla k tomu, abyste zkusili třeba vzít hrnek s kávou do vaší nedominantní ruky, abyste si trošičku potrénovali nervové spoje ve svém mozku. No a dnes je totiž den levorukých, den leváků a statistiky mluví jasně. Praváci mají na planetě obří přesilu, jejich rovných 90%, leváci tedy tvoří zhruba 10% celosvětové populace. A ještě k tomu existuje 1% lidí, který teda asi tady není započítaný, nebo nevím, kteří jsou takzvaně oburucí, tím je prý úplně jedno, jakou rukou píšou nebo třeba házejí míč. No a proč je tak málo leváků? O tom si povíme mezi 15. a 16. hodinou, než mě vystřídá můj kolega Vašek Poslet, tak zůstaňte s relaxem.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Nicky Eden, Circa Wave, Sweet Missions v 15 hodin 24 minut. Ještě než si řekneme nějaké novinky z dopravy, které nás čekají v 15:30, tak si řekneme, proč je na světě tak málo leváků. Vědci dodnes přesně nevědí, proč příroda takhle rozdala karty, ale nejčastější teorie říká, že za to může evoluce a naše řečové centrum. To se totiž nachází v levé mozkové hemisféře, která zároveň ovládá pravou polovinu těla. Pravorukost prý byla pro lidi výhodnější v minulosti při spolupráci a používání stejných nástrojů. A co leváky charakterizuje, to si řekneme ještě v průběhu našeho vysílání.
1: Relax. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady čerstvé informace z dopravy. Na dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem je situace po nehodě převráceného náklaďáku na 25. kilometru naprosto kritická. Kolona popojíždějících aut se natáhla na neskutečných 12 kilometrů. Stojí se už od Nové Vsi směrem dozadu. Komplikace máme i u Rakovníka, a to ne na dálnici, ale na silnici 23371 u železničního přejezdu směrem na Lubnou. Tam se srazila dvě osobní auta. Projedete tam pouze se zvýšenou opatrností. Pokud míříte do hlavního města, pozor, v Praze v Libotské ulici, náklaďák tam narazil do mostu a úplně zablokoval cestu. No a na Barandovském mostě ve směru na jižní spojku se ťuklo osobní auto s náklaďákem, což okamžitě ochromilo dopravu i tam. Jezděte opatrně, přejeme vám pevné nervy, ladíte to nejlepší rádio ve vašem městě a za chvilku vás čekají informace o tom, co charakterizuje praváky a leváky.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Máme 15 hodin 38 minut, už se nám blíží v podstatě ta 16. A my si dneska povídáme mimo jiné o tom, že je den leváků a já jsem slíbila, že vám prozradím, co leváky charakterizuje. Rozhodně to tedy nejsou žádní outsideri. Tím, jak se museli od malička přizpůsobovat světu postavenému spíše pro praváky, mají neuvěřitelně flexibilní mozek, často mívají skvělou prostorovou představivost a bleskové reakce. Proto taky leváci naprosto dominují ve sportech, jako je tenis nebo třeba box. Pro soupeře jsou totiž hodně nečitelní. Takže pokud máte doma malého leváka, rozhodně má našlápnuto na slibnou kariéru. No a možná vám doma roste další geniální sportovec nebo umělec. A já teda musím říct, on před chvíličkou přišel kolega Vašek, který mě tady bude střídat a prozradil mi, že on je levák. A on je opravdu, opravdu výborný umělec. Ten hraje na tolik nástrojů, že to snad ani nespočítám.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: One Republic a jejich Counting Stars, tak já doufám, že jste včera taky napočítali nějaké ty padající hvězdy. My tu dnes celý den v podstatě řešíme leváky, protože dnes je den levorukých lidí. No a co vlastně charakterizuje nás praváky, o kterých jsme ještě nemluvili, přestože nás je 90%. Zatímco leváci často zapojují pravou hemisféru plnou emocí a kreativity, u praváků vládne levá mozková hemisféra, ta je expertem na logiku, řeč, čísla a analytické myšlení. Takže pokud si rádi plánujete věci dopředu, milujete řád a v tabulkách se cítíte jako ryba ve vodě, je to vaše pravoruká vizitka. Vědci navíc zjistili, že praváci mají v průměru o chlup rychlejší zpracování jazyka a mluveného slova, což se nám tady v rádiu docela hodí. Na druhou stranu, ve sportu to máme těžší, protože jsme pro soupeře mnohem čitelnější než nevyzpytatelní leváci. Pojďme se teď ale už nezdržovat o další hudby. Před námi je Rihanna, Don't Stop the Music a v 16 hodin přijde David Latovský s dalšími čerstvými zprávami a já vám ještě prozradím, že se tu budu střídat s kolegou Vaškem a Vašek je levák, takže si možná ještě povíme v krátkosti něco o tom, zda mu to činí v životě třeba nějaké potíže.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Zavolejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 16 hodin právě teď.
1: Sportovní tip relaxu.
2: Památník lidických dětí čeká oprava a kola se v tramvajích přepravují jen v některých úsecích. Více ve zprávách, u kterých vás vítá David Latovský.
1: Relax Radio.
2: Ministerstvo kultury dá na opravu památníku lidických dětí 9 milionů korun, tedy více než polovinu potřebné částky. Dalších více než 5 milionů vynesla veřejná sbírka. Náročné práce začnou zřejmě už na jaře, potrvají 3 roky. Na Mělnicku budou jezdit ojeté vlaky z Německa. Na regionálních tratích nahradí současné regionovy nebo legendární motoráky řady 810. Kromě klimatizace nabídnou i pohodlnější jízdu a snadnější nástup. Od září je uvidíme například mezi Neratovicemi a Čelákovicemi. Pražský okruh se opravuje mezi Kunraticemi a dálnicí D1. Práce začaly doslova před pár hodinami. Starý povrch nahradí nový, pevnější, s příměsí pryskyřice, která zlepší přilnavost a sníží hluk. Provoz zůstal zachován v režimu 2+2 zúžené jízdní pruhy. Hotovo během října. Kola se v pražských tramvajích přepravují pouze ve vybraných úsecích ve směru z centra. Upřesní mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Jde například o úsek z Anděla do Řep, z Brusnice na Bílou horu nebo ze Smíchovského nádraží do Slivence. Cestující zastávky, na kterých mohou s kolem do tramvaje, poznají podle speciálních piktogramů, které jsou umístěné na zastávkových sloupcích.
2: Do autobusů se ale s kolem nesmí.
3: V autobusech pražské integrované dopravy se jízdní kola nepřepravují. Výjimkou je pouze linka číslo 147 z Dejvic na Výhledy, cyklobus kolem Berounky anebo linka Airport Express, kde je možná přeprava jízdního kola zabaleného pro leteckou přepravu.
2: V metru se kola přepravují v kterémkoliv voze mimo prvního ve směru jízdy.
1: Sport.
2: Lionel Messi po smrti otce pochybuje o další kariéře, ztratil prý chuť hrát. V Interu Miami má sice smlouvu ještě 2 roky, jestli ji dodrží, se ještě uvidí.
1: Relax Radio.
2: Jasno, 26 až 29 stupňů, taková je dnešní předpověď. Zítřejší podobná, jasno a 29 až 32. V sobotu ale opět pořádný hit, modrá obloha a 33 až 36 stupňů Celsia.
0: Tak a my startujeme dnešní 14. hodinu. Za mikrofonem ale...

Tyjo, to vůbec nevím, ale já jsem se chtěla zeptat, když jsi levák, tak většina světa je jako postavená pro praváky, že jo, my už tamhle máme pro praváky. Jaký to je vlastně být takhle diskriminovaný v tom

0: řidiči, no tak buďte přitom s námi a můžete se nám pochlubit rovnou na číslo 606 736 736.
1: Relax Radio.
2: Vašek Posolt.
1: Vašek Posolt. Relax.
2: Relax Radio.

0: dneska?
1: Relax v ulici.
2: Určitě z domova.
3: Preferuju osobní kontakt.
2: Chodím ráda na úřady.
4: Je to jednodušší, člověk se míň rozčílí, když to udělá z domova přes internet.
5: Z domova.
6: Radši chodím na úřady.
7: No pokud na úřad nemusím, tak na něj nejdu. Nicméně teď jsem objevil svůj spádový úřad a tam jsou velmi ochotní.
8: Na úřady nechodím a přes ty, to mi to zase moc nejde, jako...
9: Rozhodně vyřizování z domova, nerada čekám fronty a nerada vidím nepříjemné úřadnice za přepážkou.
10: Já úplně nesnáším úřady, takže nejradši to všechno vyřídím z domova, ale občas se stane, že musím navštívit úřad, když se mi to úplně z domova nedaří. No.
11: Chodím radši na úřady.
12: Vyřizování z domova.
13: No, radši jdu na úřady. Je to lepší osobně, já do toho dám takový ráz. Neumím moc se projevovat psanou formou.
14: Já jsem dítě a nechodím na úřady.
0: No a jak to máte vy? Chodíte radši na úřady, rádi se dohadujete s úředníky nebo preferujete pohodlí domova? Můžete se nám pochlubit na naší SMS bránu na číslo 606-736-736. No a teď už zpátky k muzice. Leah Kate a Ten Things I Hate About You.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na 28. kilometru. Máme tady hlášenou dopravní

0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů, cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Mám tady pozvánku na sobotu 15. srpna a to do zooparku Zelčín, kde budou probíhat slavnosti slámy. Jak jinak si připomenout časy našich prarodičů a oslavit léto jinak než uprostřed voňavé slámy a s dobrou náladou. Vyzkoušet si můžete, jak se dříve žilo na vsi a v tvořivé dílně si můžete vytvořit také nějaký slaměný suvenýr. Zoopark Zelčín Umělníka, sobota 15. srpna a slavnosti slámy. No a jestli zrovna v sobotu 15. srpna nestíháte nebo nemůžete, tak nezoufejte. Park má o prázdninách otevřeno každý den od 9 do 20 hodin.

0: výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 13. srpna.
0: Dnes je Mezinárodní den leváku. 13. srpna 1899 se v Londýně narodil Alfred Hitchcock, britský filmový scénárista a režisér. Bez něho by nebylo například legendární Psycho. V roce 1926 přišel na svět kubánský vůdce Fidel Castro. Ročník 1946 je český zpěvák, skladatel

0: Narozeniny má dnes také fotbalista, bývalý anglický reprezentant Alan Shearer. Ten vždy od roku 1970 v dnešní sestavě je nejmladší zpěvačka Lee Ann Rimes. Ta spatřila světlo světa v roce 1982.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Tento den roku 1775 vydala Marie Terezie poslední robotní patent pro Čechy, který rozdělil podané do 11 tříd podle majetku. Zároveň bylo rozhodnuto, že se v zimě bude makat 8 hodin a v létě 12, včetně přestávky. Roku 1965 vydali Beatles Single Hell. 13.8.1907 se ulicemi New Yorku projel první známý žlutý taxík. Tento den roku 1961 začala stavba berlínské zdi. O 10 let později vydali Paul a Linda McCartney single Backseat of My Car. Roku 1991 zemřel Jack Ryan, jeden z těch, kteří dali světu panenku Barbie. O 14 let později, 13. srpna, byly v Aténách zahájeny 28. olympijské hry.
2: The country that gave birth to athleticism welcomes you and wishes you great success.
0: Kalendáři, významné události a výročí pro dnešní den.
3: Relax Radio.
4: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4
3: Kralupy nad Vltavou.
4: 97,5
3: Beroun.
4: 94,8
3: Louny.
4: Tady všude je relax.
3: Relax Radio.

16 hodin 42 minut, ladíte Radio Relax. Doufám, že si užíváte takhle čtvrteční odpoledne. Blíží se nám večer, tak možná i čtvrteční podvečer. No a třeba právě teďka řídíte. Dopravní informace si dáme za chvilku, ale mě zajímá, jací jste řidiči, jak jste si užívali autoškolu, nebo naopak, jak jste si neužívali autoškolu. Zkrátka, jaké máte zkušenosti jako řidiči a jací jste řidiči, nebo za jaké řidiče se považujete. Pochlubte se nám na náš Facebook Relax Radio dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736 a samozřejmě šťastnou cestu, ať už jste za volantem, nebo šťastnou cestu životem.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pozor všem řidičům, nakladně máme informaci od relaxáka Petra. Měří tady v ulici Železničářů u ČSAD u obchodu s dětskou obuví. Tak nohu z plynu a přejeme šťastnou cestu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 17 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnešní jasný sluneční den se nám pomalu, ale jistě chýlí ke konci a sluníčko má ještě sílu. Jednoznačně to také dokazují teploty na většině našeho území, kdy teploměry ukazují okolo 27 stupňů Celsia. V noci naopak teploty klesnou ke 13 stupňům Celsia a v údolích můžeme vidět teploty až 7 stupňů Celsia. Takže pěkná zima! Krásné odpoledne, máme 17. hodinu a čeká nás ne tak už úplně letní noc a může se stát, že když usneme třeba u otevřeného okna, tak se druhý den ráno probudíme se štípáním v krku a dalšími těmi neduhy spojenými s chladným počasím, no určitě to znáte. No, ale jak na to vyzvědět?

15 hodin 10 minut ladíte Radio Relax. Už máme chladnější noci, no už není hold, prostě to horké leto a naše imunita začíná pomalu, ale jistě trpět. Už se začíná to tělo připravovat na ten chladný podzim. No a jestli hledáte nějakou cestu, jak si trošku podpořit imunitu, tak já bych pro vás měl jeden tip, a to je aroniová tinktura. Co to ale aroniová tinktura je? Jedná se

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům v Praze, v Liboci, v ulici Libocká máme havárii nákladního auta, které havarovalo nebo nabouralo do mostu. Nehoda je neštětí bez zranění, ale kamion tak blokuje úplně celou ulici a probíhají v současné době odklízecí práce, tak vyhnout se ulici Libocká a pozor ještě v Praze, v ulici Bělohorská na Vypichu, na křižovatce ulic Bělohorská a Kuklíkova máme tady havarovaná dvě osobní auta, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností, nohu z plynu a šťastnou cestu.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: 49,90 a Proud obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Dvě minuty po půl šesté ladíte Radio Relax, to nejlepší rádio ve vašem městě. My se vás teďka ptáme na našem Facebooku, jaký jste řidiči, jak vám jde řízení auta a jaké máte zkušenosti se řízením auta, jestli jste třeba trpěli v autoškole nebo naopak ne. Píše nám posluchačka Jana, že už je pár let v zácviku, to mě pobavilo, zdravíme Janu. A jak to máte vy, pochopte se nám dolů do komentářů na Facebook Relax Radio, nějaký zážitek třeba z autoškoly, nebo jestli vám to šlo, nešlo, nebo kromě Facebooku se samozřejmě můžete pochlubit i na telefonní číslo 606 736 736.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Jestli přemýšlíte, kam vyrazit na nějaký koncert, konkrétně třeba do Prahy, do O2 Areny, na nějakého většího interpreta, který se jen tak třeba v Česku nevidí, tak tady mám pro vás pár tipů, ale začnu českým interpretem, a to je Izomandias, který bude mít hned dva koncerty, a to 26. a 27. září. No, ten první koncert 26. září, tak Izomandias vyprodal za rekordních 16 hodin a díky masivnímu zájmu tak přidal druhý termín na 27. září, tak třeba by se ještě nějaké ty lupeny dali sehnat, ale pokud třeba nejste úplně fanoušci Izomandiase, tak tady mám pro vás tip na 2. října do O2 Univerza, kde bude probíhat koncert Lunetiků, takže Lunetici, O2 Univerzum 2.10. a pokud chcete ale opravdu nějaké zahraniční megastar, tak si musíte počkat do 7. října, kdy v pražské O2 aréně budete moct vidět Deep Purple. Deep Purple se do Česka vrací rádi, odehráli tedy už přes 20 koncertů. Deep Purple, O2 Arena, 7. října 2026, a pak tady máme listopad. Listopad je samozřejmě ve znamení Pitbulla a prosinec, konkrétně 13. prosince, tady máme hvězdu, která nám uzavře takový ten hudební rok, a to Briana Adamse. Koncert bude probíhat opět v O2 aréně 13.12. Brian Adams, tak schválně, kdybyste si mohli vybrat, na jaký koncert byste šli?

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům v Praze na jižní spojce. U Braníku máme tady havárii osobního vozidla a dodávky. Dále, když se koukám do mapy, tak tady vidíme, máme hlášenou kolonu na D5C a to už od Rudné ve směru na Prahu. Je to u Rudné, je to u Chrášťan, tak pozor, nohu z plynu a šťastnou cestu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.

0: Máme 18 hodin a jednu minutu.
1: Relax Radio.
0: Časí. Dnešní jasný sluneční den se nám pomalu, ale jistě začíná chýlit ke konci, ale sluníčko má ještě sílu. Jednoznačně to dokazují teploty na většině našeho území, kdy teploměry ukazují okolo 27 stupňů Celsia. Naopak v noci ale teploty klesnou ke 13 stupňům Celsia a v údolích teploměry můžou ukázat až 7 stupňů Celsia. Tak pozor na to! Jedním ze světově uznávaných interpretů, kteří letos navštíví Česko, tak bude to samozřejmě nikdo jiný, to nebude než Pitbull, u kterého to bude už druhá letošní návštěva. A právě Pitbulla a na spoustu dalších se můžete těšit už tuhle hodinu.

0: čtvrtek a 13. srpen je spojený s Mezinárodním dnem leváků. Zhruba 10% lidské populace tvoří leváci, přičemž mužů leváků je o něco více než levaček. Jejich život, nebo můžu říct náš život, protože jsem taky levoruký, ovlivňuje celá řada zajímavých biologických i psychologických odlišností. Jakou rukou píšete vy? Leváci jsou často spojováni s nějakou kreativní činností, a třeba s hudbou, s malováním, a říká se, že Leonardo da Vinci byl levák. No a mezi muzikanty to není nic neobyčejného, zatímco při běžném životě v běžné společnosti zhruba jeden z 10 lidí je levák, tak u muzikantů to je o něco častěji. Takovým krystalickým příkladem jsou třeba Beatles. Když si vezmeme Paul McCartneyho, tak to je levák, který hraje i na baskytaru, kterou má zrcadlově otočenou oproti pravorukým baskytarám. A taková zajímavost, dalším levákem ze skupiny Beatles je Ringo Starr. Ovšem, Ringo hraje na bicí jako pravák, protože tehdy se to prostě takhle vyrábilo ty soupravy a špatně by se mu to schánilo a musel by se složitě přeučovat. Takže dnešek patří levákům, a tak jestli máte nějakého známého leváka, tak můžete mu popřát, třeba mu zlepší týden. A teďka už slibovaný Pitbull a Marc Anthony, Rain Over Me.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

21 minut ladíte Radio Relax. My se vás teďka ptáme na našem Facebooku Relax Radio, jací jste řidiči, jaké máte zkušenosti třeba s autoškolou, dělalo vám to problémy, nebo naopak jste to zvládli úplně bez problémů. A samozřejmě vy nám píšete, píše nám Magdaléna, už pár měsíců jsem řidič podle jednoho dokumentu a prý dokonce profesionální. Magdo, gratulujeme. Píše nám Dáša, která udělala řidičák ve 44 letech úspěšně a pomohla tím tak rodině, kde jim odpadl řidič. No a jak to máte vy? Jací jste řidiči? Jak jste se prokousali, probojovali s autoškolou? Máte nějaké negativní nebo naopak pozitivní zkušenosti? Pochlupte se nám dolů do komentářů na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. A teďka už zpátky k muzice. Miraj a Tenkrát.

Daša na Radio Relax, máme 18 hodin a 32 minut. Daša Anna Novotný je americká country popová zpěvačka a skladatelka, která je českého původu, narodila se ale v roce 2000 v San Luis Obispo v Kalifornii ve státech. A její písnička, kterou jsme právě teďka slyšeli, tak ta se jmenuje Austin. A tahle písnička se v roce 2024 umístila na žebříčku Billboard Hot 100. Takže opravdu úspěšná písnička Daša, nebo Daša anglicky, jak chcete. Ale není to jediná Daša, kterou máme ve spojitosti s Českem, protože Daša, ty, co koukají na Stardance třeba, tak určitě znají Dašu alias Dagmar Sobkovou. To je ale zase někdo jiný. Daša alias Dagmar Sobková tak je česká zpěvačka a muzikálová herečka a dokonce obdržela Táli v roce 2010. No, ať už máte radši tuhle českou Dašu nebo tu česko-americkou Dašu, tak obě dvě jsou opravdu neskutečně talentované umělkyně a opravdu stojí si za to od nich něco pustit, můžu jenom doporučit. No a my se dále budeme držet americké kultury, protože nás čekají American Authors, Best Day of My Life.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

srpna, 18 hodin, 43 minut. Dnes slaví svátek Alena. Všechny Aleny přejeme všechno nejlepší. Alena je ženské jméno, o jehož původu se dodnes vedou spory. Bývá považováno buď to za odvozeninu z ženských jmen Helena nebo jména Magdaléna. A další verze je, že se jedná o poženštění mužského jména Alan. Ať už je to tak nebo tak, tak buďme rádi za všechny naše drahé Alči a Aleny, samozřejmě přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku Lady Gaga na vlnách Radia Relax právě teď.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor za volantem všem, co míříte do centra Prahy v ulici Hořejší nábřeží. Máme havarovaná dvě osobní auta. Je to kousek před Jiráskovým mostem ve směru do centra, tak pozor, nohu z plynu. A v současné době také probíhá vyšetřování nehody na jižní spojce u Braníku. Pozor, počítejte možná s možným zdržením a šťastnou cestu.

0: do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Máme 19 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnešní jasný sluneční den se nám pomalinku chýlí ke konci, ale sluníčko ještě má sílu. Jednoznačně to dokazují teploty, které na většině našeho území ukazují okolo 25-26 stupňů Celsia. V noci naopak teploty klesnou až ke 13 stupňům Celsia a v údolích teploměry můžou ukazovat okolo 7 stupňů Celsia. Tak pozor na to. Spolu s tím nás čeká chladné ráno, kdy se teploty budou pohybovat okolo nočních 13 stupňů. Krásný večer všem relaxákům a relaxačkám, můj čas tady za mikrofonem se naplnil a nezbývá mi nic jiného, než vám popřát hezký zbytek dne a ještě lepší start zítra ráno, protože nás čeká pátek. Ruku na srdce, čtvrtek je přece jenom takový malý pátek, tak proč si neudělat hezký večer třeba už dneska, třeba si zatančit, i když ne každý tančí zrovna tak.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 14. srpna.
2: Od roku 1893 začala Francie jako první země vůbec vyžadovat test k řidičskému průkazu. Roku 1924 bylo uskutečněno první dvoucestné rádiové spojení s letadlem. Roku 1941 se v Kalifornii narodil muzikant a zpěvák David Crosby. Člen slavných The Birds nebo formace Crosby, Stills, Nash and Young. 14.8. také skončily olympijské hry v roce 1932 v Los Angeles a ve 48. v Londýně. 14. den měsíce srpna přinesl také zařazení basketbalu do programu berlínské olympiády roku 1936.
3: May the games be held in peace, in the true spirit.
2: V roce 1956 se Sonny a Cher dostali společným hitem I Got You Babe na vrchol amerického singlového žebříčku. I got you, babe. V roku 1945 se v Texasu narodil herec Steve Martin, známý jako novodobý inspektor Jacques Clouseau. Zatím dvakrát ve své kariéře moderoval udílení filmových Oscarů. O dva roky mladší je v New Yorku narozená Danielle Steele, nesmírně úspěšná spisovatelka. Roku 1959 spatřil světlo světa jeden z nejlepších basketbalistů historie, Magic Johnson. 14. srpen 1971 byl dnem, kdy Rod Stewart vydal single Maggie May. Roku 1968 se narodila americká herečka, držitelka Oscara a také Bond girl Halle Berry. O 21 let později, v 89. na ruském trhu poprvé vyšlo legálně album amerického interpreta. Bon Jovi přišli z New Jersey. Roku 2002 během nejničivějších povodní v novodobých českých dějinách kulminovala Vltava v Praze takzvanou 500letou vodou. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Relax Radio. Relax Radio.